něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

Lesy nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidět není. Vdění je bolest bezlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy na život.